Minila je ura, odkar sva pojedla sokinu v centru, glih fajno sedla. Ta prava kemija med nama se ustvarja, ko se